0: Práva letne kombinácia 4 felné i 4 letne gumé. Veľký zbor renomiraných brandov i modela po odličným cenama. Best Buy. Najbolia kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: U Superveru od 11. do 24. júna sladoled Rum Groždice Belle France 1 liter 589,99 a samo za članove Vero kluba Njeguški pršut Franca kilogram 3199. Fusilite stenina Barila 500 grama 166. Neodoljive ponude u Superveru.